bílé halí v oblacích. A v chatě jež až k oknu v sněhu skrytá, muž v trestaneckém šatě sedí sám. Již léta stráda bez naději jim zmítá, teď stesk svůj hvězdám žaluje a tmám. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý čas.

sogno. Ved jsem tě co ženu od oltáře, mé štěstí, soňo, bylo závratné, však číst jsem nedoved z tvé bledé tváře, že jinému již patří srdce tvé. Když na rtech jeho ústa tvá se chvěla, až jí tvou on líbal bělostnou, já v šílenství svých smyslů zbaven zcela, jsem v srdce jeho dýku vnořil svou.

Soňo, slyš hlas nešťastného, prokletí mé, slyš. Černé země, než mě skrietíš. Nezvím, Soňo, nikdy sily šťastnou, neb bolest zda též poznala a žal. Jen vlci táhnou kol, když světla zhasnou, a koza zbloudí v sen hned prchá vdál. Nechť obraz můj již zmizel z duše tobě, a štěstí nového ti vzešel květ. Já ve tvých snech se zjistím,

0: Takže kdo říká, že se nikdy neotočil?
1: Na hezkých holkách chlapi nechávají oči.
0: Ale že kdo říká,

Poněkud je to jednodušší, když jsou hluché obě uši. Někdo jen to, co chce, slyší, nejvíc slyší, však ti tiší, však ti tiší, však ti tiší, však ti tiší, však ti tiší, však ti tiší. Hluchavka má hluchá ucha, baste někdy ucho, kuchá ucho, kuchá ucho, kuchá ucho. Zacpaný špunt v jednom uchu, s jasný věm ve vnitřním sluchu, ej chuchu, ej chuchuchu. Místo hudby jenom ruchy, to pak, abys nebyl hluchý. Kdo neslyší ani vzdechy, ach, ach, kdo neslyší chuchuchu. Místo hudby jenom ruchy, to pak, abys nebyl hluchý. Kdo neslyší ani

0: Ve starodávném hradu není tam klidný spaní. Chodí tam bílá paní, praskání, nahání, strachu člověku v nočním chladu, srdce mi podivně klepe, tuším tady záhadu. Boty tupou po schodech, do mě straší duch.
1: A náhle, táhle začne pištět prast
0: a zbyl po něm puch.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

víče pomocí v řeči, do bublání a blikání forbesu, ve vzduchu žízeň a čmou. Půl litry štamgastu v regálu se třesou na zlá.

bez kamenů na potoce hráz. Tam začíná skryt borovým stínem do země nikoho sraz. Území pro náhodný známý, naivní a poctivý svět. Ve světák moc bodčováku se slámy a výly nesvedej hned.

naše místa na duši bílí, kam zatím život ti nedosáhl. Ač zkouší vejít každičkou chvíli s inkoustem na manžetách. A pak, když ty místa tam zbyly, jenom vzhledy těm, co mají zlo.

0: čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Žabky na vodě, malý kamínek, větší kružnice tvoří. Dokud rychlost má, tak se odráží, v tomto spočívá. Ten, kdo hladině, její svatý klid, svými doteky boří. Nesmí divit se, že vždy nakonec na dně končívá.

Žabky na suchu leží nevinně, napřené vrstvou mléka. Agresivní put zdá se tady být skoro nulový. Nestydatý muž, který pohledem žabku na

Žabky na noze s žabkou na suchu, žabky na vodě tvořím. Mezitím, co jí filozofii žabek vykládám. Žabka nechápe, co to povídám, ví však, že se jí dvořím. V tom se nemýlí, takže soukolí opět zapadám.

Ožeň se, bratře, ožeň se, ostatně jim jedno s kým. Ožeň se, bratře, ožeň se, chci se zase opít šampaňským. To je teď celá moudrost moje, milovat věčnou vřavu boje, za noci vnikat dost.

Tak narost, vínem si plašit z čela starost, svůj život rychle utratit, nic se nezískat, nic se nestratit. Ožeň se, bratře, ožeň se, ostatně jim jedno s kým. Ožeň se, bratře, ožeň se, chci se zazvopít šampaním.

tom panoramatu mezi horama tu sleduji panu Pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice řízek z Kralevice smažila, mídlem polila se, potom holila se v poklusu. Vypadala směšně, když se bezúspěšně snažila horní polovici dáti k dispozici cirkusu.

V hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli. Vzadu Apeniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li. Vzal na půdělati, jel si údělati prostředí.

povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel uby voje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladíku nemehlo. Kde si bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec.

jak na mou věru zahnat nedůvěru k vrchnosti. Když mě kontrolují, i když nametuji ve sluji. Čtu si direnmata a mám dilemata s věrností. Krátce před zatčením, že ji s přesvědčením ve sluji. A když na pivo je, myslím na

Chtěl bych poděkovat docentovi Fritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil brávkovi do oči, že mu dám kop zoli, denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, bo z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a navstrkal jsem do hliny hrubo fazoli. To místo přesně pamatuju podle prázdných tyček, ale do včelčka mě z fazoli břucho nebolí, karamba. Předloni to byly ty nešťastné kobzole a na švance rozhryzeny telefonní kable. Loni metrák žita a všecky fazole, kdyby se měl bilancovat, tak by jsem ho zabil, karamba. Včera mi od něho přišla jasná zpráva, historický pohled pre krtkům zaručuje. Na mojich pozemkách dosavadní práva, pripůda

Chtěl bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent Spritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem.

dole bylo, jako vždycky k zalknutí. Přední plot hledal suky v parketách. Rakejtle na přivítání a velké chvíle, které nejdou.

podlahu si každý zblízka prohlíží. Všichni toho máme zas tak akorát. Prachejme na přivítání pro ty, co se venku sejdou. Slečna bude chodit ještě tak týden a pak si z jinou místo vymění. Různě se to promíchá a pěkný zmatky z toho vzejdou.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Až moje rybu zdusí ráno, v bludišti vrásek zabloudím, v mramoru

ale uvnitř vždyť víš. A pak ten balón zmizel, jako by nikdy nebyl.

mezi skály. Jak ta černá voda, chceš se do země vpít, že okradlo tě nebe a lidi se ti smáli, když nad námi Bůh není, tak

vždycky tě bylo líto, že míň než málo umíš na křídlovku hrát. I kdyby nebe bylo, ani v něm nezmění to, že jsou věci, co potkáš jen jedenkrát. A v jedovnické vodě umyješ si nohy, jsi slepý jak ten potok,

hory, tak tvá ponorná řeka může tě pod zemím nést. Ten tvůj ponorný smutek až tě na svět vrátí, až ti srdce schladí a rozbije štít. Jak v jedné písni zpíváš, pak stanou se z nás svatí a v nebi zase bude ta křídla.

je, přesné číslo není důležité. Právě totiž zazněl výstřel u zimního paláce. Všechno teď bude společné, stejně špatné, stejně zbytečné. A kdo drží smeták hubu krok,

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Když si tehdy přinesla na talířku křupky,

si skládal na stůl sedíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

při chuti, to i více než li cigaretku s gustem pohltí. To od koberce vžum rychle chytne celý dům, a než se naděješ, už hoří střecha sousedům. A hned je požár v celé čtvrti, sirény zní ulicí, hasičské sbory se řítí a táhnou hadici. Však ať hasí, jak hasí, marně s ohněm zápasí, celé město mu je málo, více žádá si. Všude zmatek, všichni mají o majetek obavy, hned by žháře žalovali, armády volali. Každý ptá se, kdo to byl, kdo ten požár založil, paže exemplárně zastřelit by zasloužil. Aby zachráněn byl mír, vstoupí do hry OSN, ale jak jiskra skáče záhy zbrojí všichni proti všem. Plamen poliká v mžiku Evropu i Afriku, až v té válce celé lidstvo dojde zániku. Jemně zápalku jsem zažehl, hned byl plamen na světě, však běda, přiložil se mi cufíl k cigaretě a dřív než chytit se mi stih, upadla mi na tepich. Ještě

třeb pod paru, let mě a tichu, projdeš mým klínem, roztáhni křídla svých černých obrů. Až budeš tě, až rozlomí tě smrt, jak třeba pod paru, let mě a tichu, projdeš mým klínem, roztáhni křídla svých černých obrů.

Zprávu pro tebe, zadýchaný vzkaz. Některé věci se časem nezmění, jen takhle za sklem víc.

prstem špinavým píšu na sklo okení. Zprávu pro tebe, až kolem poletíš, ke mně nakoukneš, v tom ji uvidíš. Pospěš ke veřím, než čas nám zámky vymění. Pospěš ke dveřím, než čas nám zámky.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

když rozbouřené moře od Kréty vítr žene na útes a my oděni jen spoře, myslím, že nahoře i do lebes hledíme do nebes i na obzor. No boat today, tomorrow maybe. Marný je vzdor. Vlny mají u huby pěnu, jak se tě snaží pohltit. Pospíchám chránit svoji ženu, bojuji s bouří o tvůj klid, snažím se pochopit duši tvou. No boat today, tomorrow maybe. Zas domů.

karpatských lukách, vysokou trávu slyším růst. Na další dírku jsem si utáhl, my měli v lásce dlouhý půst a z tvých úst mi zním.

každý má svůj ostrov opuštěný a na něm zkouší věřit tomu, že dá se žít život bez milované ženy, dá se to přežít bez muže, čemu pomůže prázdný dům. No about today, tomorrow maybe, k našim snům.

moře. Můj ostrov od tvého je opodál, já přece nechtěl být tvé hoře a ty snad nechceš být můj žal. No tak co s tím dál, jak žít? No boat today, tomorrow maybe. Budeš-li chtít. Čas jako blázen ulít a vichr dávno přestal vát. Chtěl bych se k tobě tulit, chtěl bych se s tebou umilovat, chtěl bych ti pusu dát, snad smím. No about today, tomorrow maybe.

0: a pak řekl:
1: no to by snad ani nebylo biologicky možný. Ty musíš se mnou jít, říká mi holka Hele. Zrodil se velký cit v mém rachitickém těle. Stoup jsem si na špičky, ona hned, to je hrozný. Představa to děsná v skutku, jak se splétají naše těla. Hledej dál svou liliputku, a kdybych i s tebou chtěla. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ať se to rozjede, pojď holka, pojď to zkusit. Ono to vážně jde a nebudu tě dusit. Šli jsme spolu do polí, tam zapomněli na svět. Objal se mi svalnatýma rukama, když jsme šli naspět. No, ty mi rosteš před očima, ty bys mohl hrát Jirko basket.

prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Příště si udělám uzel na kapesníku, zabráním tak úniku informací z hlavy. Příště si udělám uzel na své paměti, zůstanou tak zajetí aktuální zprávy. Zda jsem řádně očkován proti tetanu, to si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Snad to dohromady dám, až ho dostanu, teď si nevzpomínám, zapomínám.

prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já

Kloní kempu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávnosti. V noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim věci.

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý.

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl,

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud byl je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho 4 muži, mrtví jen. Jako 6. s nimi s nenávistí

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Já jsem Vandrák a Karbaník.

Za městem v polích končila zima. K náměstí, když jsem vykročil, já ji neznal. Najednou cítím, že se mi dívá do očí. Jen jsem se usmál, když vítr jara zlehka jí fouknul pod tričko. Chladně a krásně, jenom jsem řekl, půjčím ti kabát, holčičko. Není mým zvykem poslouchat.

Bylo to zvláštní, všechna ta slova. Vyslovit pro mou neznámou. Je z Vysočiny,

za naši stodolou v louži koupe se Bůh. Ústy vydechl křehká křidelka much. Blísknou se ve slunci a pomalu padaj k zemi.

сонце, а помалу падає к землі. До вітру шептам, з тобою лепаємо. Něco jsem pochopil, na něco neměl dost sil. Do něhy vracím se, vždyť ní jsem se narodil. Cítím, že v tuhle tu chvíli se uzavřel kruh. Proto za naší stodolou louži koupe se Bůh. Cítím, že v tuhle tu chvíli se uzavřel kruh. Proto za naší stodolou louži

Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

přes haličské pláně, vane vítr zlý, to málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy, letíme nad zemí, dva modré dopisy.

se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

posloucháme tmu. Kreslíme prstem křivky přes rozpálený sny.

daně na peřině, každej z nás má půl. Máme to krásný časy, nikde žádná mříž. Pravda je v suchým víně a svět se klidně zul.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Marie si zakoupila rtěnku.

0: před malou chvíli bylo 8.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

je jaro a dny se dlouží, stíny a sukně naopak, bolí mě v zádech, loupe v kříži a výrazně se mi zhoršil zrak. Hlava mi šedne, vlas se ztrácí, po dlouhé zimě mám ještě bledou tvář, nemůžu spát a pořád se mi vrací. Ta jara, když ještě měla zář, zas je tu máj a všechno kolem kvete a hezký holek je rok od roku víc. Chtěl bych jen sedět doutník.

Desítky jar jsem s vášní prožil a najednou mi schází tenhle cit. Potřeboval bych trochu mízy dožil a holku, co by mě chtěla mít. Nestačím koukat vlevo vpravo, ze zdola nahoru a zase zpět. Chce se mi křičet krása, bravo, a pak si uvědomím, kolik je mi let. Zas je tu máj a všechno kolem kvete a hezký holek je rok od roku víc. Chtěl bych jen sedět, doutníky kouřit,

Jsem star, sotva se ploužím a zvězděm na bezdězu vedu monolog. Najednou vím, že na to, po čem toužím, mi stačí už jen těhle pár slok.

blízká se na lepší časy. Černá a omšelá povaha tvrdá, málo kdo vzpomene asi, jak po celá staletí v krvi a potu.

Tváří barvami, milenci s muzikou splynou. U řeky za deště pak mezi kapkami poznají Ostravu jinou. Město už netone v prachu a pohledu.

Ve vchodě jsem se o tom bavil s našimi ženami. Jedna na ukázku odhalila svoji pleť. Řekla, tady tuhle vrásku, tu tam mám

0: čelem přitisknutým na sklo okení.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

Já už do školy s malým bráchou chodíval rád, rád, docela rád. Chtěl jsem být Karlem Hynkem Máchou a verše psát, pro tebe psát. Pak tě pozvat do svýho Nitra a do bytu jedna plus jedna. A i když nejsem žádná vědma, tak pak se staň, staň, co se má stát. Než jasnu nad Svatou Anežkou, já chtěl bych víc, víc o něco víc. Kéž by si byla koloběžkou, šel bych ti vstříc, naplno vstříc. Princezna koloběžka první, klidně si tvrdně, kde se dá. Důvěra za důvěru, no jistě, tak se to má, má, tak se to má. Jak léta plynou pod peřinou, jsem trochu dál, dál, o něco dál. Popichuju tě každou psinou, abych se smál, smál s tebou smál. Říkám si, není to tak špatný, no že jo, pane svěráku. Všichni jsme fakt jen láhve vratný, i zlatý rybky v podběráku. Říkám si, není to tak špatný, no že jo, pane svěráku. Všichni jsme fakt jen láhve vratný, i zlatý rybky v podběráku.

najdeš mě na stráži u dveří knihovny. Starou můru u vchodu s poznání masy, která se bojí, že budou ho chtít zazdít. Pak v čase tak na jedno kafe, nebude síly na zbyt.

hluboký vodě, po černý hlubině, utržený kvítí, pryč ode mne plyne, že nebylo nikdy lásky mezi náma. Voda si to kvítí,

Rybky, co družičky, na pohřeb ti půjdou, a ty splavy modrý, zvonit hrany budou, budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat, vzal tě čert a voda. Víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych štímat mokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen a se objímat s nějakým hastrmanem.

dálky, poštovní holuby zamrzly v polích. Měl to být román, já napsal půl stránky, písmem jak okraj poštovní známky. Nechtěl jsem kradený průhledný slovo, ať je to zmatený jako my oba. Pošták zase krůj.

0: замръзни в пони.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

oči hladový. Každý dvě hodiny z nádraží odjíždí vlak. Problémy rodinný, těm spolu vytřeme zrak. Pojedem dál, dál, dál, dál, dál. No pojďte prosím vás, tu tašku vám vemu. Už nemá cenu říkat, že nemáte čas. Zdravím vás, krásná neznámá, já mám čas.

Nahnutej hotýlek, návitek je samej suk. Špinavej motýlek, pivo a všechno je fuk. Jen pojďte dál, dál, dál, dál, dál. Ulepenej klíč, čistý mu všechno je čistý a na špínu zhasnem a hned bude pryč. Zdravím vás.

0: kamaráde, nemáš přetopenej kotel. Vltavský drak a dělá na mě Vltavský
1: drak. Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

pánové zvou k tanci. Vlečky, šustí, opaty, výstřihy, dost hambatý, pánové zvou k tanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Zavři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aniky.

vlivně prý jsou kanci. Na hradě zní podkovy, šlechta jezdí na lovy, vlivně prý jsou kanci. Pocity má neblahé, mistr Tycho de Brahe, Praha v renesanci. Pocity má neblahé, mistr Tycho de Brahe, Praha v renesanci.

se branci. Schwarzenberg si počítá, co budou stát z grafita. Verbují se branci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlá své nádobí, práv renesanci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlá své nádobí, práv renesanci.

S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na guláš do podvodníka. Povídám, pochop, že svým karfiolem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřili. Sukulenty od El Pasa, skonga banány, kokosy, že srdce jásá, třtina z Havany, borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila, z Bretaně mám révu a jen mi dospěl, oči ještě nespatřili. Sukulenty od El Pasa, skonga banány, kokosy, že srdce jásá, třtina z Havany.

plné komory, z Hokkaido do Sakuru, takovou mám náturu, bavlnu mám z Colorada, když se doma sehnat nedá, tabák z Portorika, mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až Garden Paradise. Tupě hleděl to guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy, povídám zalov ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak sežeru seno. Znáš-li navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čin. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali. Chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti. O jediném včelím mejdanu má včelář plné pásty. Motřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad splacenem.

Tož dožralo do chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval, jak hrom vybil, a tu svoju robku zbíl. A včil má robka, rada chlopka. Dobré, co? Jak on píská, ona hopka. Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být. Raz za čas třeba robce kožuch vyprášit. A pak je hodná tak jako ovečka a má ráda chlopečka.

šťastu. Jak tam jeden od lopaty zapojil se do debaty, řekl to všechno jednou větou, že se schody nezametou. Byť by byli z mramoru, nikdy z dola nahoru. Nepřislíben devizově, za to ale myslím nově. Když jdu kolem živnobanky, jak se hnat na konto franky. Dovnitř vidím chodit tamty, co mají přízní emigranty, a mě zase straší v hlavě dovolená na Šíravě. Snad jen v této cizině není Čech na mizině. Už vězňové Boleslavy na škodovky brousí hlavy. A já toužím duše skrytu, taky potom favoritu. Chce to žít jen trochu skromně za 10.

Je to horší každým rokem, děda sedí před čedokem. Skládám pochod pohřební pro náš průmysl spotřební. Čemu jsou nám hmotné statky, když není čím utřít zadky? Jsi-li každý správným Čechem, ne papírem, ale mechem. Kapse pětku v puse klejku, měl by si z nás radost švejku. Vždyť lidových průpovídek říká se teď hlavně klídek.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Moudrost nezní suši, ať máš rozum v srdci, srdce v rozumu, až odejdeš. Po každé zradě, ať nezrazená vstaneš, bolestí ať vždy jen rosteš, ať tvůj zpěv vždy snímá tíhu, až mě opustíš. Až půjdeš pryč.

supy a tím zrak, nuda, neotupí. Ať nesmetají zlámanými křídly paběrky, až mě opustíš. Ať jsou tvé laně něžné jak kdysi,

ať není proti řetězem den pod ní, ať nemusíš žít jak ryba v studni, ať tě nezadusí závoj zoufalství, až odejdeš. Ať za své přijmeš i to, čeho se lekáš, ať dojdeš dál, než sama od sebe čekáš, ať se dotkneš duší.

kteří co dostali a komu kvůli tomu zase všechno sebrali. Jak ze starýho novýho byl přes noc nepřítel a musel... No a také říkali, kteří co dostali a komu kvůli tomu zase všechno

minulo čtvrt století a zas to tady je. Už by se další dělili báji o fuchsie. Nic neumí, nic nedělej, ale všechno musí mít. A s těmi, co se nadřeli,

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Měsíc nám za záclonou stál a hleděl nepřítomně jako němý sluha. Čas nikam nespěchal a nad postelí klenula se duha. Po sobě tišili jsme hlad, taková chvíle, co se ve vzpomínkách vrací. A když si řekla budem spát, už venku svítalo a lomozili ptáci. Slyšel jsem hlasy, ale nebylo tam světlo ani tunel. Andělé asi a vychr času burácel a duněl. Už pokročila hodina, když volala jsi z města, abych vstával. Na dveřích výtahu vzkaz, vrať se, bude Čína a v autobusu nával. Dveře jsem vyfotil a co se času týče, já dneska poprvé mám v kapse tvoje klíče. Zelený od domu, stříbrný od

Prošel jsem stovky hotelů a svazek klíčů mě nějak nedojímal. V jazyce symbolů se ztrácím a hledím hledět zpříma. Teď v dlani studí chladný kov a hřeje důvěra, když po kapsách tě hledám. Bylo to laskavé a bez laciných slov 11. středa. Zkusím je neztratit, než vyprázdní se scéna a naše obětí už nebudou tak pevná. Zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa. Hnědý od lesa, žlutý od půdy, černý od pekla, mokrý od vody, zlatý od klece.

od světla, hladký od hladu, tvrdý od tvrze, dutý od duhy.

použita. Neplatím hotovostí z pásu, neplatím mladolčivita. Za zády hledám cizí jezdce,

nevrhalo stíny. Stařičký stavení s podlahou zdusaný hlíny, kde zastavil se čas na stěně v kukačkách. Schovaný před deštěm, venku v kapkách tančili víly. Řekla jsi do ticha jen, prosím, povídej mi ještě chvíli. No a pak

těch zlých, abych věděl, že dvakrát nic nestratím. Vzpomínáš na ten čas, ještě nešel spirálou víru. Týden jak měsíc byl a na fatře jak na pamíru. A otvíral se svět za každou stanici.

věděl, že dvakrát nic nestratím. Vzpomínáš na ten vlak nahoru do skal a do pískovců, prastarý mořský dno, podivný tlupy bezdomovců a vagón poslední.

Tecna půlnoc a na půl den na pomoc máme všechny barvy duhy v poslední vteřině naštěstí vždycky.

Nově kousek od Tatrovky červenec byl horký a my malovali byt. Potřebovali jsme sehnat štafle za 300 lepší vlasti, v jednou procházku jsem nemohl.

0: Víny milenci se nestyděli, růžový a svěží. Vrby mě kce koukaly skrz přerostlé opiny, tak jsem prošel kampou a mířil k mostecké věži ke věži. Bitte schön, wie kommt man zum Wenzelsplatz?
1: Ja.
0: Železářství na náměstí, v srdci malé strany, parní pekárna sem voní, až se hlava motá. Štafle nebyly a nejsou stále vyprodány, zeptejte se někde jinde, zkuste to u Rota.

0: ve zdi žloutky na Vltavě čistila si peří vodní fauna. I rackové rovnali si na slunci peroutky znečišťujíc přitom sochy Matyáše Brauna Matěje. Please, would you be so kind as to tell me where can I find the Wenceslas Square?
1: Yes. Yes, yes.
0: Staré město přijalo mě jako svého syna, jen holuby vystřídali klouzavý letracka. Pátá byla z radnice a taky z Klementýna, když jsem kráčel po náměstí primátora Vacka doktora.

0: naproti kašně jeho průčelí zdobí stylová štukatura. Zvenku hraje vám na city, zevnitř však na vášně, když na dveřích objevíte nápis Inventura do háje. A tak jsem prošel staré město, prošel i to nové, prošel jejich uličky, ty širší i ty uší. Praha je a zůstane má věčná první love, nesehnal jsem sice štafle, leč potěšil duši Čecháčka. Prosti tě požalsta, jak mě prajtí k berioskeli k čajke?
1: Da? Da.

bezmilosti, bezmocný vládě, to jsem já. Křiví jsou úmysly,

0: de Madrid.
1: Nabory w Mosi Komerce, Radio Folk.

po horách a dlouze námět na písničku hledal. U zaprášených cest i na dálnicích z měst a po hospodách s traktoristy sedal. Na poutích vesnické zábavy viděl jsem a všude hrály muziku, co uši unaví z rádia.

kovbojů z Moravy zahřálo srdce i duši. Zůstali mi někde pod kůží,

Vinice, vodovčice, víno z krabice pije. Červený víno s nápisem poezie.

0: Je krátce po 13. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

tak. Je trochu povadlá, tak z jedné pětiny, nebo tak nějak. A každý zákazník je její naděje, dokud nezmizí ve frontě u pokladen. Smutně se usměje.

Leží, kde housnou osudy, slečna čistí ve bílo ze šmouhy, upraví květináč, zažene pobudy.

0: book.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

Pravým večerem ohně se rozhoří, anglické oddíly v údolí táboří. Donald McGalavery na kopcích vyčkává, ten, kdo kraj zná.

Marně hledáš stín na chůzi, máš jen loudavou. Senem voní strán, když na ní klesneš únavou. Do trávy si polož vak a můžeš

náklid a druhý svou spásu, občas se cítím jako slepý lhář. Vím, že jsou chvíle, na které je lepší zapomenout, ale i spousta těch, co stojí za to připomenout, listovat svědomím, třeba i bez přiznání, učit se z chyb. Dávno vím, že život není jak film, nejde zastavit a přetočit zpátky, nekreslím z minulostí

I když bych možná chtěl, tak víš, že to není možný. Vždyť víš, že to není možný. Jako slunce se z oblohy směje, tak já se budu smát blízko tebe, možná i hřát. A víc už není možný. A víc už není možný. Jako svět se kolem otáčí, tak se mnou život točí a nemůžu se přiblížit. Vždyť víš, že to není možný. Vždyť víš, že to není možný. Vždyť víš, že to není možný. Vždyť víš, že to není možný.

svící cepu, nebo tloukala řepu, zaspíval jsem jí redla a ona jako stěna zbledla, potom stejnou ruku zvedla, ježiš ta sedla. Po písních Jaromíra Nohavici počítám štychy na palici, to jak popadla sukovici a hnala mě až na ulici, ale začínám už tušit, proč musím pořád do mě bušit, bude to tím, že ta má laňka má ráda jen Deňka.

Vítkovické dámy, vy porubští páni, tramvaje tu s námi dovrzali, až pod kopec pod bazaly. Lístek štípli kleště, tak na co čekat ještě, tak sudí chop se svojí píšťaly. Lístek štípli kleště, tak na co čekat ještě, tak sudí chop se svojí píšťaly. Je odpoledne, slunce svítí, 10 chlapů už se řítí, z každé strany proti síti soupeře. Do první skóre otevře. Kdo dřív koho skolí na bitevním poli a komu se stup klepe na dveře. Kdo dřív koho skolí na bitevním poli a komu se stup klepe na dveře. Každý jistě chápe, když obrana chrápe, balon, že začne lítat do brány, že začnou padat banány. A v takovémto čase, jak pohodlně dá se, projetý zápas vyhraný. A v takovémto čase, jak pohodlně dá se, projetý zápas vyhraný. Po skončeném kasamači slza v oku někdy tlačí, berem se pryč radši všemi otvory, přelézáme závory. Všude, kde nechal tesař díru, až k mostu pionýrů, táhnou naše prapory. Všude, kde nechal tesař díru, až k mostu pionýrů, táhnou naše prapory. Do hospody jdeme směrem, všechno si to příliš berem, víme, že jsou lepší kluby na světě, na celé naší planetě. Co mají mnohem větší slávu a zelenější trávu, my máme Baník Ostravu. Co mají mnohem větší slávu a zelenější trávu, my máme Baník Ostravu. Máme taky cikány a život, jak se říká, pěkně srovnaný. Komíny od špíny a na radnici hodiny. 5 dnů v týdnu do kantýny, to jsou naše vitamíny. Brambory loupaný, to jsou naše banány. Brambory loupaný, to jsou naše banány.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Dla. Ptala se mě taky kdysi, jestli věřím v rukopisy, a jestli ne, tak ona to prý na mě nepoví.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

byl vítr a zvedal se prach na polní cestě. Byl vítr a odnášel slova, co slyšet jsem nechtěl. Byl vítr a ohýbal stromy, až některý zlomil. Byl vítr a celý ten vejlet byl vlastně omyl.

byl vítr a ze stromů skazoval zcvrklý pestky. Byl vítr a my jsme se loudali po cestě pěšky. Byl vítr a přidal se déšť, ruce nám chladly. Byl vítr a naděje na smír,

pochybná čtvrť. V hospodě temný kout, místo co láká vandráky zasednout za oknem noc. Temná jak sama tma, přisedá

Neslyšel svět a z jeho hlasu, ba i z těch málo věd, životu začal jsem závidět. Očima svýma přiková zrak můj, povídám věřit, čím dál je těžší, že na cestě poslední uslyším stůj a že mě někdo utěší.

Víme, ty. Proč vám to vyprávím, vždyť to byl jenom sen. Tohle jsem slyšel, tam to si přidal. Ale ten nůž mám doposud, no a svůj život jen tak bych nedal.

Vlna Pohody v Mozikomerce. Radio Folk.

měsíc tvoří z mraků pavučiny. Můry v květináči světla probral ze snění, plétá do zázraků naše stíny.

říkali jim Bíli, když ještě měli jména. Pro obrazy ve slujích, reliéfy v kamenech, pro stopité síly, co je ve snech uzamčená.

Veľmi neskutečný v noci tu je. Přichází, než začne den, představy vznešené. Říkali jim bíli, když ještě měli jména. Pro vše, co nám zbylo jen, vytesáno v kamene. Kolébka té síly je ve snechu zamčená.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý. Bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

jak tíhu. Železných kotoučů výhybek na trati, po které odplouvá, co mělo zůstati.

nejsem klidný, jen mé vědomí. Chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tu je a jenom

která tu zbyla. Co ještě dám? A bílá, černá, bílá. Vývěsky nádraží ukazující kam. Odcházím z nádraží.

která tu zbyla. Lenivý volný dech těch úst, která tu zbyla. Co ještě dál? A bílá, černá, bílá. Jak je to dávno už, dávno jak bahno dna. Co od té doby pak? Co od té doby pak? Ach, je jen nás.

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

Představ si, že existuje v obloze nějaký pandíček. A jestli přesně ví, co kde tu je, mohl by mi najít mý klíče. Poněvadž jestli, že existuje v obloze nějaký pandíček. A jestli přesně ví, co kde tu je, mohl by mi najít mý klíček.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.

se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků. Až spatříš nad sebou stín, věz, že ti mává sám pan Jurij Gagarin, vlaštovko, leď nás chudé veď. Vlaštovko, leď rychle a teď.

Měnil jsem adresu za lepší. PSČ, konec města. Ryby mi řekly, jen si přej, jenže teď nemůžu přestat. Měnil jsem adresu za lepší. PSČ,

konec světa, kam dlouhý vedení nevede. A letadlo nepřilétá.

0: 16. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

honem z kopretin dolů na země ráno se dám. Jenom bych moc rád věděl, proč tam musím sám, asi že cesty tam úzký jsou.

mnozí politici u nás. Po zásluze zdravě spí, zahřívá je dobrý pocit, jak nám slouží se vší ctí, pevně věří v moudrou vládu, jež vše zná a všechno ví, proč každý její návrh bez váhání schvalují. Najdou se však také tací s odvrácenou pověstí, ti pro samou hořkost nespí a jsou ovšem beze cti, žádné vládě nevěří, vždyť každá zpívá jen tu svou, proč každý její návrh bez váhání zamítnou. Tihle boří, na co přijdou, tam ti drží prapor cti, a jak jim mávaj, druzí teprv dostávají své pověsti. Zjevně nám tak mohou pouze dvojí možnost nabídnout, buď to vždycky všechno schválit, nebo vždy vše zamítnout. Oč pěknější by bylo, kdyby ti, co zdravě spí, byli kapku kritičtější, to též platí pro ty zlí. Tehdy každý zaváhá a teprv pak se rozhodne podle

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Čekává na mě u předměstského kina, kostýmu z rozervaný plachty. Je pořád stejná a denně trošku jiná, směs vůní Chanelu a nafty. Rodiče jí dali jméno Evropa, snad, že se narodila po

vichřice a začne smát se smíchem šašků. Pro ní jsem jenom jeden z tisíce, který svou odvahu má z prášků.

aby se v dějepise nepropadlo. Na prázdném stole se skvrnami od ryby Evropa pláče. Evropa.

trošku lidská, už hoří drážďanský Elba. Najdi si na své stezky lékaře, dřív než ti pustí žilou drávy. Jezdi si dál v rezavém kočáře, ten ani smrt už nepřiváví. Kyanid v ústech a na umělých květech Evropa třeští, Evropa třeští.

šesté psaní, doporučeně. Neteče, voda teče, záchod, a co si běhá ve stěně?

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
0: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

ještě ne, já ještě ne. Mám srdce z písku, oči z vody, jazyk strní.

0: Rádio Folk, váš klidný prostor.
1: Zvon mi ťuká na ledviny, no kde to jsem? Mor a krapet kočičiny, do očí zem, smrt mi

spojen a šáteček. Dokud to jsem, jo, pokud to kočičiny, oboček jsem, zvon mi ťuká na ledviny. Dokud to jsem, mor a krta kočičiny, oboček jsem, smrt.

šest u koliby, do klopy rekrutské košile jsem vetkl kvítek svačce. Život je perpetuum mobile, točí se jako 12 na houpačce. Na trati těším Přerov, Kolín, Praha, Plzeň, na trati

výkopů, vracejí se prošlé scénky. Ty copaté i ty bez copů, ty s myšlenkou i bez myšlenky. V Přerově vlak se

je mi, jak bych byl u cíle. Myslel jsem zítra, je to už dneska. Život je perpetuum mobile, točí se jako černá LP deska. Na trati těším Přerov, Kolín, Praha, Plzeň, na trati, kterou z paměti znám.

i ty bez copu, ty z myšlenkou i bez myšlenky. Kdybych měl patent na rozum, kdybych se nemýlil, žít žilo by se snadněji. Jdu podél břehy k přívozu, brody se ztratily, já nestrácím však naději. Jestliže nedojedu, čertové, abych se styděl.

0: dobře vzpomínám, skončil ten tvůj u kytary a piva a naproti mě se posadila Iva.
1: A ještě mi říká, hele, ty tomu nebudeš věřit, ale 80% toho, o čem se v té písni zpívá, se stalo.
2: Já chci rapovat v hustý rapový kapele, jenže ten můj blbej kukuč vypadá tak nesměle. Celý život hrál jsem jenom folk a country a celý život budu hrát jen folk a country.
3: Ty chceš rapovat v hustý rapový kapele, všechny nás tu hodně odstře posílat do prdele. To ti ale těžko někdo uvěří, když ty ten majcou ruce svíráš, držíš jako ukulele.
1: Proto se stalo.

0: Před malou chvílí bylo 18 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

hlava se točí a ze břicha tahám si meč. Můj život končí, stejně jak zmařená steč. Kde ses tu zjevila, má první lásko, by bledlá tvář za smuteční maskou, oči mě šálí a v hrdle vázne mi řeč. Tak prohni se v pase a roztanči svět, jsi jediná.

tažení na východ, hejtman už rozkazy dává. Má ženo z pouště, krásná snědá a žhavá. Navždy a bez konce, já nechtěl jinou. Hvězdy se třpitily nad Palestinou, sen o naší lásce k životu sílu mi dávám. Tak prohni se v pase a roztanči svět,

hoube vlály a černý dým linul se vdál. Vždy jsem byl lokajem, nyní jsem mohl být král. Dech se až tajil, bylo to snadné, brát si a neplatit tvé tělo vnadné. Slzy si stírala a já se divoce smál. Tak prohni se v pase a roztanči svět, jsi jediná, kdo mi dnes zbývá. Pak jsi to do stranou šel, chtěl jsem tě hned.

neznám tě, kdo pak si, prosím tě, odejdi pryč. Chladně se díváš, z očí však sálá ti chtíč. Nejsi a nebudeš nikdy má milá, tvá lidová ruka však prstem mi kývá. V té ruce svíráš o 13. komnaty klíč.

divadla cítím to chvění, můzy se rozletí po foaje. Nicota uvadla, ač je snění vášně a dojetí, co jich tu je. Hra je to dojemná, no a ta renta, jak je to cudné rozplakat svět. Čeká se jenom na inspicienta, režiséru dne a kouše si red. Uvaděčky.

že tví psi sehnali oblohou. Nelly čeká na dalšího pracháče, se kterým chce sladkej vermut

0: stanie tmą, aż po zieleń stanie tmą. Aż po zieleń stanie tmą.
1: Zima jak spinia, počasí divné, typická chůze, nápadný vzhled. Jestli je to bláže, tak to se mu švíhne, to jsem ho neviděl už 8 let. A včil ho potkám na kuřím rynku, odepsaného kamaráda. Co ty tu robíš, ztracený synku, už to zas bude hit paráda. Zabuchnul Toyotu, západní značky, a hlásil se ku mě, tak jako dřív. Zašli jsme spolu do čbánu dolu, na jednu kolu a na 14 pit. Že prý co říkám na všecky ty změny, no vyhlídnul jsem si šikovný smrk. Na šachtě pro mě robota není,

si třídit, no jasná paka. Položíš marky, seženeš lidi a počkáš s kufrem na pošťáka. Pokryl jsem utratu, všecky ty čárky, koupil jsem marky a odhlásil plyn. Konto jsem poslal do živno banky, k účelům firmy Blažek a syn. Už je to dobré.

a měsíc odráží dvě tváře bledé, jako dvě veliké a modré oči. Vlévá se do sebe.

Ona spatří hlas a on uslyší tělo. Až ráno zastihne je v tichém obytí. Nocí tiká čas, čtvrt, půl a celou. A každá vteřina je

0: se vše, halí se vše, v tichu noci,
1: v tichu noci.
0: Dům zavoněl
1: po ovoci.

šťastný dítě, všichni svatý, hlídají tě. Koně budou, tančit v zelí, zlý myšlenky by zmizely.

0: zlatým hřebem,
1: zlatým hřebem,
0: přitlou klatu.
1: Šeru noci,
0: vše se halí,
1: vše se halí,
0: tak už spinkej,
1: tak už spinkej.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Jakoby všechno kolem mělo hlubší význam. I tváře z plakátů, i ptáci nad vodou. Zpoždění vlaku, i ta tíseň, po níž přiznám.

Stál kúsek za vsí a v něm jenom hajnej spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes. Zněli tak zvláštně, že si vzpomínám i dnes. Jo, to byl čas mých jahodovejch vin, odřenejch loktů.

0: Зима як свиня, почасі дивне. Типіцька хуза, нападний взгляд. Та світ облаже, так то се ну швігне. Бо сем го не видел, уже 8 лет. А вчил го поткам на кузім ринку. Одепсаного камарада. Co ty tu robíš, ztracený synku? Už to zas bude hit paráda. Zabuchnul Toyotu, západní značky, a hlásil se ku mě, tak jako dřív. Zašli jsme spolu do čbánu dolu, na jednu kolu
1: a na 14 pět.
0: Že prý, co říkám na všecky ty změny. No vyhlídnul jsem si šikovný smrk. Na šachtě pro mě robota není.

nechci ti radit, ale obrať se na mě. O velkých penězích sonátu znám. Celé to všecko počítač řídí, adresy třídí, no jasná páka.

Pokryl jsem útratu všecky ty čárky. Koupil jsem márky a odhlásil plen. Konto jsem poslal do živnobanky k účelům firmy Blažek a syn.

Tě děvče vezme, bude věčná škoda. Jestli mi tě děvče vezme,

Čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně. Čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně.

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

0: Je starý noční hlídač se svou kujarou, se mnou se šechtali i krávy ustájený, a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti. Na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od peronu.

očí dveřních skel se dívá. Na masky, co klíčovou dírkou, teď vypouknou mi duši.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, že mi to

zas nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý. Za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával? Klenotník měsíc zavřel krám, z výkladu svoje šperky sklízí, obrysy domů dát se mizí, tak naposled ty zamáváš.

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumí.

chlap jen tak lehce neumírá na modré lodí jménem Fram, tě za pár roku vyhledá.

spýtam. Svabonka tichá, a já jí mám vzít a nést. Koberci květů někam do jiných světů, jen pryč z těchto měst a věst.

srdce vzít. Starý pádlo Bůh ví odkud a bílej šátek holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se koruna mistromů v mlze mezi kmeny

Folk je železná košile. Radio Folk. Hudba hory přenáší.

který měří tak 3,20 m, je postel, židle, věšák a stůl. Rozvěsíš věci, co v dešti nám zmokly, u sousedů odbilo půl. Toužíme po sobě moc,

po všem si ležíš, jak to tak chodí, a vedle tebe na zdi můj stín. Řekla jsi, že nevíš, jestli se to teď hodí, ale ať tě nikdy neopustím, co bude zítra, kdo ví.

co na zemi stojí, už etiketa nedá se číst. S tebou zůstanu v tomhle pokoji a tím jsem si naprosto jist.

nebuď z toho smutná, buď radši veselá. Protože jedna a jedna jsou čtyři,

Tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou

noc svíčky, uschly tvé slzičky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se černovláskou.

zamořil k noc svíčky, uschly tvé slzičky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se černou láskou po tvé rtěnce.

pláčou dlouhé samohlásky. Stýská, zůstala si mi pod víčky, dohořela.

jenom tak bránicí, jak mě učil můj otec. Ten přesně určil hranici a já se neumím smát. Vždycky se před dveřma zouvat.

0: této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Převleču peřiny na posteli, aby se nezdálo, že jsme zapomněli.

otevřeli v nebi linku na krizový případy. Zavolej třikrát svoje jméno a třeba pošlou zprávu. Tisíce let expertíza na vztahový dohady. Všechny reklamace řeší Chárun v černým hávu. Včera poslali tě pro nákup na rodinnou večeři. Na strohadle brásek naporcuješ koudu. Špagety se motají jako slova, kterým nikdo nevěří. Už i sousedovi skočka žije na tebe voudu.

0: kapre, nakopnutej paličkou. O Vánocích kafe neslať, stejně bude hořký. Sousedská divadelní slavnost kořeněná rýmečkou. Už i cukrový a stromek slyšej tvoje nářky.
1: Tak halo, tady linka na krizový případy. No zavolejte třikrát, my se vám ještě ozvem.
0: A pak osamělý 3+1 na všechny příští dohady. Čas na stejný divadýlko s jiným názvem.

0: život je stěhování. Pitomejch soch.
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Raz, dva, tři, včel!

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kultury. Tadleta Praha se zlatou bání se nade mnou sklání a tiše mi říká Elem. Máš určitý problémy, každý má svý problémy, ale už se to vleče hrozně dlouho a mě vůbec nezajímá, že nemáš stálý zaměstnání a každý večer musíš hledat nějaký místo na přespání. Pro mě je důležitý jenom to, jestli všechny auta mají.

Pamatuješ na koncerty na Cibulce, když léto nebylo ještě ani v půlce a tvůrce toho všeho se jenom bláskloně smál. To byla ještě jiná Praha, možná už ne ta třešňáková madama, ani ne ta nána, co se ti smál.

tomhle světě žijem, píšeme scénáře a občas z vlky bijem, máme tvář bez tváře, pak v moři

0: Lecie.
1: Otevřená, konečně už u ní není strážce mého vězení.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Kde jsou ty starý časy, kdy korzet natrhla si i žena hrdé rasy, sotva se na ní gej, i urozené dámy na srdci měli šrámy, šeptali mi on a my a otvírali sejf.

pali mi cigarety, zvali mě na výlety, kam chodil Renoir, dokonce sufražetky. Mívali se mnou pletky, dali mi na žiletky a flašku šanoár. Kdybych býval pro milenku kaš,

jsem labuť bez křídel. Duše, co opouští, vyprahlé tělo, když umírá na poušti. Jsem perla bez lovce, co z vln ji vyloví. Myšlenka bez toho, který ji vysloví. A básník jsem a neznám slov, kterým se uvěří. Jak hluchý zvon bez srdce.

A na Hajnýho vzpomenu si, jenž má hezkou dceru, na Hajnýho Hrušku a jeho dceru samej skvost, jenže on má pušku a s puškou střeží céricnost. Na pařezu přemýšlím a dá to velkou pušku, jak bych vyzral na Hajnýho Hrušku, na Hrušku a jeho zbraň.

trávě, mezi listím, poryvy větru, hřebeny holých větví. Po nebi letí mraky a barvy dnů se mění. Co bylo, nebude, a to, co je, už dávno vlastně není. Bodláky kaštanů v trávě mezi listím, cáry pavučin, šípková růženka v trní. Po nebi letí mraky a jiná cesta není. Co bylo, nebude, bodláky kaštanů.

0: kdo tě poprvé vysadil do větví stromu. Bylo to ve městě nebo v sadu vedle lomu. Vidíš to předjeří jen kousek od domova. Na chvíli zaťatý a pak si volal znova. Před mořem, před bouří, před lety.
1: Před mořem, před bouří, před lety.
0: Poznáš ten stín.

kdy jsi poprvé zvládl cestu bez pomoci. Odřená kolena stála za ten pocit. Vidíš ten listopad pod nebem?

duch se zachvěje. I tikot hodin mlčí. A neochvějná naděje se zbabělostí vlčí, jako když foukneš do peří, ti zmizí, kde si u dveří. Když vstoupí, den je rozbitý a z plánů hrstka střepů. Sny pod koňskými kopyty, jež ve splašeném stepu, co jsi kdysi zkoumal pod lupou, rázem ti na prach za dupou. Když vstoupí, víš, máš dohráno a jen ona je jistá. Dnes nejde nechat na ráno, co s večerem se chystá. Pak kočky oči přimhouří a ticho, jako po bouři.

Je to jak Beatles na startu, All My Lovin' a She Loves You. Vložili mezi nás paspartu, podrazím-li tě vyhraju. Podrazíš-li mne vyhraješ, je to jak ranej Olympik. A i když to v nás roztaje, zůstane jeden trosečník.